0: an tráidin íag sin pa cáilte comá. So tá sé cótámachtach de bhaintear Mali Haig.
1: Is deas é go dúctar an tó mós dáf go fóil agus chó tréan san fé mar dúirt. Lua sin san na Crúbíní, an mín Crúbíní le fáilán?
0: An láin íag sin láin na Crúbíní. So, más mai leat is fél le teacht agus... Agus bíonn si cíine an comáil stóca, tá sé arú déanta ar an míoclár.
1: An bá?
0: Da rud inúar aci eis a bíon Crúbíní an sá agus ní fear mún na Crúbíní mise. Ach, ia, istigi, i bab aháin bíon bíon na Crúbíní áon agus cúpla piúnt lóson ar stóca. Cúlam é sin áon lís gomúl sé bíon nó bregach. Ach, ia, sa bíg lá múr. So, trí lán ar ira, so... An treasure an opt lán fartúna mála chugus lán na Crúbíní an lán íag sin.
1: Se, mar sin na Crúbíní mórach ar nuas a bhíon na Morten Paisacus a le tiúch tséis lá a bá trú in féin, mar sin is nós an héine beidir an bia. An Crúbín mar sin iad an vesagat ar mar bia bhuile restaurad?
0: No, is fálum písa sikín. Ach, sa ká kiló. Tá blat égint á an agus kilóar savin is tópa en na Crúbíní. Agus is tópa gomach partortse paréis na Crúbíní, so is gans gomach orta kúpla púnta á ól in jíxin.
1: Se, mar sin énig vil spéisa gomach gudí náfri na mórdach beg an tasbuk án ó chelúra, ag an dobra bahafa se sin?
0: Ege hendig, tobarvar ege hendig, beg Ray Brown án agus beg na Sagatar Fad án agus abín si har bár, agus bint vi kaint le dýna, beidu dýna náttagan amach, róriolta beidu tain, a plagan si amach fjú, mae fi'n orhw ffanachtig dig sychor, tafyn siad agos, you know, is law special to e.
1: Wel, gwnaid i se lefyr restored, agos das y fe hecaint lat yn yw.
0: Gwrw'n mil y mach agos allan.
1: Slang y ffôl restored o ffwyr o'n yn syn y caint lyn fe enoch nŵ lôn ffo trwy nes ddocha y mali hau agos bu'n enoch mwyr leis an agos gach ein saith rod ar ddiel chw ma cianna. Sia to ar mwyl ystig ar y glor yn yw, daro cnedu y leidig yn clor sian o leihi fi mwyn ffwyme agos y leyn fi cywyn y fi ymwn rwniachta is y gleidig y feg yn selw ias y moedach bilyn. Lo ma.

0: agus nó a hosin sé sin caihí tú lí a airthú chomáid sin éimeúm.
1: Well, Pianaro, tam ishe buicha tess lauchlin, e maidin e leonus fwy agus maidin mea fekki muid linia agus beig mech muid kainti dísta chunan zi a maacha chaith.
0: Carmaigat,
1: yeah. Dialeta, Iarod, Shunna, Iarod, o Marachu, was chin shligach arnu, has gantar rish, o gunchus agus an fwy was chin shligach maidin mea anush. Acha, ta sain le skahamaa anush, gowul kordi kondig agus kaharach na gailiv, agus shi da gira an siv, sun ati meach airfort na gailiv, heidi chin eig ar mor, yiyal, acha, bianin shanach eich alugun, ta saas da gadaalu cha shun, acha nadid, agus tan sier haach da daalu, ta eich hoshti slani hi an airfort, ima no kuiv, ta shalla mai fona ima aizig. Gach ult semoin?
2: Kumagur, magur.
1: Níl sam sála náha múdi láurtsi eðin airfórt ráttú geistjöch le Gerard og Marachún sinu gus kundi gönna meid vila ráige?
2: Well, vi me geistjöch de kundi góð agus skert spesjúle nói le gulordinni is 5 sánti drugi agus bihært dæla leismar sin er að divelegin skert gulor kurlúlugt bantlis drugi agus kahamúdi nói and dríu hvinnar gúvitsi ní leach go bheith díol drogaí. Ach másad igur sell of drogaí, tá mi hapa go rau si mar chlachtas ag na gárdaí, mar rau si di hapa go rau mangrach dar ban, gan mor an cásni mar sin a hógaid, ach an ishtá si efa gúl.
1: Agus ar rúd hapa an yachí úl tú cains go hapa go rúd maha?
2: Well, is feib sáintia, ach an tínrúd bach ma kina bóta fwi na gui mei leil fi Kosham le chuile acmag an phobal. Nach nili in ideallu id a bóchta gusebid agus marsin de a gura bhaimint lí seo.
1: Agus a bachi, wú líb ní ort go meidzi go meidzi an aula?
2: Well, tás hain go mín fai bní skáti is gníri tír ní skéide ar huíni as acmi áirid agus kahamwyd isin a hachind agus kunnig mwyd isin hana.
1: Agus beidzis maacha tra maidzia mea lagia roedio marachu gomach mwyd a lawrt fwy edianus. Ach goch mwyd edias ag airfort na gailif e, nŵ na ti miach airfort na gailif e yn y siasta hwy. Ta is na Cwrli Cwndi agus caharach na gailif e yn o ati nys agus ta siad ag eira a ieal agus ta dyn yn achol taastal eis. Ach i le mas loha ba agus ma ta siad ag eira a ieal agus closio mwyd i gwni yn gant yn aedig ta edo Cwrli. Wyl gwylio'r miach arall ysio meidzi ta siad ag eira.
2: Well, a rudder town, Shanashid er Vilu Neuro, Shanashid o Common Trachtal and the Gailuwe. Agus Abergunilan Shide, Shin Kui Vilun, Mastem Milun and Price Yahadisher, the Sasha Shinkin Alutia, Mar Price Garab, Kui Vilun Kulakor the Karagus Kordakunde. Now talk on to Nadigadal, Achish what is Muna Kui Vilun, Ura Wine. Now, in Shester Town or Noe, now, Kerry Stew, the Gaha Gwella, the Tussius and New, Legumak, the Sarah, the Taigan Airport, Erfile, Kevy, the Kosnokshe, Kate Milu. So it's Branchy Kirchy and Branning to a show. I guess I know she's in the corridor, a house in Kinney Yuna, Nina Femini, a corridor, a house in Kinney Yuna, at the Tali Yield. I guess Kashiat and Branu, New Wine, Ed and Edgar Concordo. Kunde agus gwn cwrdd y cahra, gwns fawr sy'n rhaid i'r atra. A cael sy'n ymwneud â nhw ar les yn phobl. So i'n cyrst y tawn na, a wakam yn gaelio, gan ars gyn chyn o tro, hwyl y gwyl sy'n o'n, a'n tyn cahra neidyn y bach ffocio ar y gwysyn.
1: Agus, cedd gwyd i ddech y tabolt chwyl o'n ymwneud?
2: Wel, yn rhywbeth, er y gedd fach sy'n, wsaid yn ymwneud etloedwch dy, an terstrike a gúni agus tá cedlnus chusin án tó níhé na cuil sé réid an úsáid. Now, bach sé úsáid a glahé loc gynó. Rodha wáin a tataki cun cín agus tá tális cinti no, tá léru spéisio án cinti maid le trein áil pílóti mar binti dhokar airstrike i áil le go fidar pílóti a trein áil. Agus is cosú gwyl cólach da gorka gwyl an spéisio gwyl gwyl mon an gynó sin. Rodella ar nôi, gymynig is gelwni airfort na heliport ma ta ta kainter air ambulance ma ta nis mo desini on. Sgaiti

Sinéad, Paddy Keenan, na chualamid in sin agus in ianna leis Dermot Byrne ar an Mosca Ceol agus Alan Burke in sin ar inga tair mar a chas siad a stúdio chuan ar an 8.10 a bhí márta fiche e fiche trí agus ar manachtaí ar íst ag Paddy na chuil ar fóna a láhar na chuire. Well, sin an atig a hamisha slána a galib trinó na nif gopla fógrabag tá éidan í gael na Britáine a dina cormchór tímpel na tíra láhar na huire hos a siad a gúgiú lá sin de sárhan siacáta bhí siad a mélá na múlí agus a nocht a siad sa gabalstón im lá clia agus hos an kiolchar im sinag leabar si seacht ma tá si b im lá clia bala gí síis beid a gynnef a chip tíle ag a gud kiol rúv am dúna in sin sin a hi mórach te kédín bè siad anon an alína loch Garman, tasi eg lewer heise shacht. En chin der deen beshe de gorka san wavelin teg lewer se shacht, agus san ich de hina te no la deeg beshe de nonot kultur wale woorne, et tasi eg a hocht a chlog. Agus chin e de eirani goeil na Britannia en chin er homchort na tira. Agus vetche chin special gedivin veg eishtach la kjol na Britannia en sha agus anroel eg arno la kjol na heren. Fel dir y siacht yn y ffadu Cylorn ar siôl y Malen Wota gwnd eich ligi, tasi ar yn ein olo dig sy'n dehine, lanach dy rai fan dir y siacht yna, agos bai o'n tachle chela, môr yn sy'n sy'n eich de sahrain y gyhochtachlog, agos i'r ffôl sy'n wale rwyf yn Lizardell Cayley Band, rwyf Lisa Golden, rwyf Eva agos Arden Glancy, agos Thomas Gavin, Gervais Carty, agos Cylteri ele hwg lob gradam, eich fla ciol na heiren, fiche e fiche sy. Pem sé ráisiúp tráinn an mórach agus seacht, éidir seo agus sin, wem sin ansi, slán agus bannacht.

0: a couple of months fishing as we can go no mid by mud allowed for airport nagailive no not to me at airport to hoy in belgus krinje lenara feel cartoon nagailive allowed mud fishing agus group as kon marga sa sar a gal go veran by mud allowed fishing for sure in sterni agus satiket la tour se ma khan kon khran khor ta agro ai wa la park pobol natali as tour se ma khan e glor fishing aid maidin agus Tá me éile begus so hí ar mérá meríiste maididzin éniuhrí be is féidir teachtaochttaí a choiristeach a roií fost fóil nó text ach gondú sinnais i níos mó is e fón nó e text bháin a bheits atá geall fdegraí nó einachí leian na dúisinaí má tú gera a bheits sem mála mórgan na dúisinaí chuide daanam éidir fón luisteach nó go daimisteach text ach ná chuid é an roiífostach féidir le teachtaochttaí a roifas cear go leor. Sú le múte sin sacht mí níam. Se chéad bhelaí teagháil a dionúsagus na hifdicha.
1: Bí léoch ar nádathach héanathach sé sé cuaig cuaig dó dó. Chir teics ag cuaig a héan a cuaig cuaig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádach de seach ná a trí a dó cuaig cuaig cuaig cuaig. Agus as de sé chundé seol teics ag thocht a ceair a ní athcht a thocht. Agus gur RNAG ag tústaachtaachta. Tá a fá freisin ar rifost ag ar snéir ag RTE.ie.
0: O hús de mísa seannis tá airthú techaí an réalachaí nó na teorachaí tá tú chuí go gádaí le déile le daine i mertararab agus drugaí é don paracab. Bhfuil tan tír gádas cetar ris mó geróid ó marachú a sela muid a fón é de maidzin. Tíá tí aráid ce chi bhúl siúb?
2: Tá mé go maiic mí hágur mai gata.
0: Sala dá só muid a láirt faoi seo cai me fiarúgat do thoí bhfuilla ceúra hárta bhfuil thuas aga iad bhfuil sin fósa ceúra.
2: The young Capon V. Sam Maguire, egg testil, EKS J. Doni, Chimple Bear, Woodridge, Monique May, couple of Green, Graffany, Sue Seren, and Social Tunchin, so. A couple of tea and fucker, a cool force, me hot.
0: You have Pugu Mora, Pino, he found this fantastic, and all the shaggy be yaroids. Kendach ar hannig anna cynnolig lŵw am lian agwch, kendach ar na biar mar y chiach na se. Ach, yn sgeil ysio i aroed, nhw'n tair hw sio ta teacu yn y tiorach i ond gordi o hif dyn myrtr ar agos drwgwi y ddympor ac am. Yn ysio am cyn tair hw ta teacu ysio?
2: Well,
0: yn
2: tair hw sio, it's fedrin o le gorda, fwyna, tro lint yn yw'r sio. Y ffeidio, nes yn gwrdd y dyna y chwrw i tregwyr, nes yn rin slantio yn HSE. Mae'r ato yn gwrdd y dyn tŵrwm gwyl yn dyna, you know, un chartio dyn sgeim sio, sy'r ffeir ffeisio sio y torlw, so dyn cyn sio wyl drwgi eike y gwrdd lyna ŵsoch fein gyparsyn ta. Alta trid yn tocht o mis oedri drwy o'n cyn ato i gysg. Simple possession jyn si da spela. Agus eith fe jyn lys o'n gwrdd iid a chwr y trangwyr lys o'n HSE agus o'n colia o'n HSE fwy drwy agus o'n barach. A wyl drwy ag cwrdd ar y slantra gohori ha o'n miawr slantra. So, sio e chens newa hato dini eg or agus cahi on garda conchlech on Canford agus on Kigra agus sotar juna chesus eg na chanida ida chor gujir HSE now hannig se sio amach as kringu wivi eg on citizens assembly shira fika fisa tree Hannig sydd neu ceil y cwpl o'r hws y bod o'ch lia. Fi ce dini y fi eig na primio sio. Agus ple sydd cest na drogi. Agus o'n dalach y fi mwyn dreig deil o le cest na drogi. Agus ringi sydd tŵrysg agus chwrs sydd ysdrach chwdi o'n dal e. Agus o'n sin fi cwestiwch ac o hws y dal e.